Pracovité ruky, robota od svitania do večera, od jary do jesene. V zime sa páral, odkalo, vyšíval, vyrezával. Slováci boli zrastení s prírodou, rozumeli jazyku vtákov, stromov, oblakov a šumeniu vetra. Slováci si vážili zem a jej dary.